začervovaný. Cítim sa angažovaný. A len čo ráno nastane, nechcem viac.